náhodou vánoční hudba na Rádiu B.

0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Sýnej s Rádiem B.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Dobrou noc s Rádiem B.

Yeah. Yeah.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Na jihu Moravy pokračují spory mezi ekology a vodohospodáři o zrušení vodního díla Nové Mlýny, které trápí časté úhyny ryb a znečištění vody. Ex-ministr životního prostředí Petr Hladík navrhuje, aby byla zpracována studie k dolní nádrži, která by přinesla objektivní rozhodnutí. Tím by se mohlo vyřešit dlouhodobé napětí mezi oběma stranami ve 2024. Do Česka míří druhá letošní vlna veder, kdy teploty dosáhnou téměř 40 stupňů. Začátek týdne bude ještě mírný s občasným deštěm, ale od úterý se počasí začne výrazně oteplovat. Před víkendem nás čekají téměř tropické noci, které přinesou dusno a vysoké teploty. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD uvedl, že Česko by mělo do roku 2009 držet výdaje na obranu nad 2% HDP, přestože plánuje jejich zvýšení na 3,5% do roku 2035. Odmítl, že by summit NATO v Ankaře skončil pro Česko diplomatickým neúspěchem. Vyjádřil se i k podpoře Ukrajiny a vzniku nové evropské protibalistické koalice. Ivan Blecha, nejdéle sloužící horský záchranář na Šumavě, zemřel po 40 letech služby. Působil do 2016 jako vedoucí okrsku Kubova Huť. Horská služba Šumava oznámila jeho smrt o víkendu na sociálních sítích. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Neboj se uvolnit. Na rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Natal Zex představuje dub techno na vyšší úrovni s energickým a atmosférickým albem, vydaným pod labelem Short Span. Tato dvojalbumová deska je dalším důkazem inovace a talentu, které tento umělec přináší do světa elektronické hudby. Pokud ještě nejste seznámeni s jeho tvorbou, připravte se na fascinující zvukovou cestu, která vás vtáhne do roku 2024. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: Starý dobrý hity na Bčku.
1: Radio Bčko. Beaty. Radio Bčko. Beaty tvého srdce.

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský září po jasné výhře 5-1 nad Slováckem. Vyzdvihl výkon mladíků, kteří během letní přípravy ukázali, že mají na místo v týmu. Stvořil tak zajímavý mix zkušeností a energie, který může být slibnou zbraní a připravuje bojovou sestavu pro nadcházející sezónu 2024. V podcastu Velofokus se rozebírá dramatické zakončení Tour de France 2024, kde jezdec překonal kilometrový náskok. Posluchači si mohou vychutnat analýzu klíčových momentů a střed sil v 23. etapě. I ti, kteří nejsou fanoušky cyklistiky, se dozvědí o fascinujících taktikách a nezapomenutelných výkonech. Tour de France 2024 se blíží ke svému velkolepému konci. Závodníci mají před sebou posledních 89 kilometrů v romantických ulicích Paříže. Přímý přenos si můžete užít na kanálech Česká televize Sport. Ze silné trojky naší fotbalové ligy zvládla svoje první kolo pouze Slavia, která před téměř prázdným stadionem v Edenu vyučovala a zvítězila 5-1 nad Slováckem. I když Slovácko vedlo, nakonec odjelo s pořádnou náloží, která potvrdila ambice tohoto pražského giganta. Sparta a Plzeň bohužel na svých soupeřích ztroskotali již v sobotu a oběma celkům se podařilo zahájit sezónu spíše na špatné noze. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Posloucháš Sebestřed.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Sebestřed na Béčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Radio B.
1: Tony Fodera a D-Bow se spolčili spolu, společně, dohromady a vytvořili tady tohle. Get involved.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer

Zprávy na Rádiu B. Na jihu Moravy pokračují spory mezi ekology a vodohospodáři o zrušení vodního díla Nové Mlýny, které trápí časté úhyny ryb a znečištění vody. Ex-ministr životního prostředí Petr Hladík navrhuje, aby byla zpracována studie k dolní nádrži, která by přinesla objektivní rozhodnutí. Tím by se mohlo vyřešit dlouhodobé napětí mezi oběma stranami ve 2024. Do Česka míří druhá letošní vlna veder, kdy teploty dosáhnou téměř 40 stupňů. Začátek týdne bude ještě mírný s občasným deštěm, ale od úterý se počasí začne výrazně oteplovat. Před víkendem nás čekají téměř tropické noci, které přinesou dusno a vysoké teploty. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD uvedl, že Česko by mělo do roku 2009 držet výdaje na obranu nad 2% HDP, přestože plánuje jejich zvýšení na 3,5% do roku 2035. Odmítl, že by summit NATO v Ankaře skončil pro Česko diplomatickým neúspěchem. Vyjádřil se i k podpoře Ukrajiny a vzniku nové evropské protibalistické koalice. Ivan Blecha, nejdéle sloužící horský záchranář na Šumavě, zemřel po 40 letech služby. Působil do 2016 jako vedoucí okrsku Kubova Huť. Horská služba Šumava oznámila jeho smrt o víkendu na sociálních sítích. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Christopher Nolan slaví úspěch s adaptací Homérovy básně The Odyssey, která o druhém víkendu utržila ohromujících 87 milionů dolarů, což posouvá její americké tržby na 286,3 milionů dolarů. Tato částka překonává i uvedení Nolanova Oppenheimera před 3 lety. Celosvětově od premiéry za pouhých 10 dnů dosahuje film neuvěřitelných 639,5 milionů dolarů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Zarepuj si s námi na Bčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na jihu Moravy pokračují spory mezi ekology a vodohospodáři o zrušení vodního díla Nové Mlýny, které trápí časté úhyny ryb a znečištění vody. Exministr životního prostředí Petr Hladík navrhuje, aby byla zpracována studie k dolní nádrži, která by přinesla objektivní rozhodnutí. Tím by se mohlo vyřešit dlouhodobé napětí mezi oběma stranami ve 2024. Do Česka míří druhá letošní vlna veder, kdy teploty dosáhnou téměř 40 stupňů. Začátek týdne bude ještě mírný s občasným deštěm, ale od úterý se počasí začne výrazně oteplovat. Před víkendem nás čekají téměř tropické noci, které přinesou dusno a vysoké teploty. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD uvedl, že Česko by mělo do roku 2009 držet výdaje na obranu nad 2% HDP, přestože plánuje jejich zvýšení na 3,5% do roku 2035. Odmítl, že by summit NATO v Ankaře skončil pro Česko diplomatickým neúspěchem. Vyjádřil se i k podpoře Ukrajiny a vzniku nové evropské protibalistické koalice. Ivan Blecha, nejdéle sloužící horský záchranář na Šumavě, zemřel po 40 letech služby. Působil do 2016 jako vedoucí okrsku Kubova Huť. Horská služba Šumava oznámila jeho smrt o víkendu na sociálních sítích. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hity, které znáte právě teď na B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský září po jasné výhře 5-1 nad Slováckem. Vyzdvihl výkon mladíků, kteří během letní přípravy ukázali, že mají na místo v týmu. Stvořil tak zajímavý mix zkušeností a energie, který může být slibnou zbraní a připravuje bojovou sestavu pro nadcházející sezónu 2024. V podcastu Velofokus se rozebírá dramatické zakončení Tour de France 2024, kde jezdec překonal kilometrový náskok. Posluchači si mohou vychutnat analýzu klíčových momentů a střed sil v 23. etapě. I ti, kteří nejsou fanoušky cyklistiky, se dozvědí o fascinujících taktikách a nezapomenutelných výkonech. Tour de France 2024 se blíží ke svému velkolepému konci. Závodníci mají před sebou posledních 89 kilometrů v romantických ulicích Paříže. Přímý přenos si můžete užít na kanálech Česká televize Sport. Ze silné trojky naší fotbalové ligy zvládla svoje první kolo pouze Slavia, která před téměř prázdným stadionem v Edenu vyučovala a zvítězila 5-1 nad Slováckem. I když Slovácko vedlo, nakonec odjelo s pořádnou náloží, která potvrdila ambice tohoto pražského giganta. Sparta a Plzeň bohužel na svých soupeřích ztroskotali již v sobotu a oběma celkům se podařilo zahájit sezonu spíše na špatné noze. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Tvoje srdce bije v hausovém rytmu.

0: Radio B.
1: Tohle je Duo z Belgie, Vivala Fete s trackem Nuit Blanche. Právě teď na Bčku.

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dámy a pánové, ze světa podivných událostí přinášíme příběh muže z Číny, který se rozhodl předstírat svou vlastní smrt, aby unikl právním důsledkům řízení pod vlivem alkoholu. S pomocí rodiny zinscenoval vlastní pohřeb, což je krok nejen odvážný, ale i nebezpečný. Pamatujte, že uniknout zákonu tímto způsobem není ani správné, ani udržitelné. Loučí se s vámi Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na jihu Moravy pokračují spory mezi ekology a vodohospodáři o zrušení vodního díla Nové Mlýny, které trápí časté úhyny ryb a znečištění vody. Ex-ministr životního prostředí Petr Hladík navrhuje, aby byla zpracována studie k dolní nádrži, která by přinesla objektivní rozhodnutí. Tím by se mohlo vyřešit dlouhodobé napětí mezi oběma stranami ve 2024. Do Česka míří druhá letošní vlna veder, kdy teploty dosáhnou téměř 40 stupňů. Začátek týdne bude ještě mírný s občasným deštěm, ale od úterý se počasí začne výrazně oteplovat. Před víkendem nás čekají téměř tropické noci, které přinesou dusno a vysoké teploty. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD uvedl, že Česko by mělo do roku 2009 držet výdaje na obranu nad 2% HDP, přestože plánuje jejich zvýšení na 3,5% do roku 2035. Odmítl, že by summit NATO v Ankaře skončil pro Česko diplomatickým neúspěchem. Vyjádřil se i k podpoře Ukrajiny a vzniku nové evropské protibalistické koalice. Ivan Blecha, nejdéle sloužící horský záchranář na Šumavě, zemřel po 40 letech služby. Působil do 2016 jako vedoucí okrsku Kubova Huť. Horská služba Šumava oznámila jeho smrt o víkendu na sociálních sítích. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B. Posuně tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder
1: how I keep from going under. Posloucháš Rovný beat na Bčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Natal Zex představuje dub techno na vyšší úrovni s energickým a atmosférickým albem, vydaným pod labelem Short Span. Tato dvojalbumová deska je dalším důkazem inovace a talentu, které tento umělec přináší do světa elektronické hudby. Pokud ještě nejste seznámeni s jeho tvorbou, připravte se na fascinující zvukovou cestu, která vás vtáhne do roku 2024. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš Sebestřed na Béčku.

jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B. Neboj se uvolnit.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský září po jasné výhře 5-1 nad Slováckem. Vyzdvihl výkon mladíků, kteří během letní přípravy ukázali, že mají na místo v týmu. Stvořil tak zajímavý mix zkušeností a energie, který může být slibnou zbraní a připravuje bojovou sestavu pro nadcházející sezónu 2024. V podcastu Velofokus se rozebírá dramatické zakončení Tour de France 2024, kde jezdec překonal kilometrový náskok. Posluchači si mohou vychutnat analýzu klíčových momentů a střed sil v 23. etapě. I ti, kteří nejsou fanoušky cyklistiky, se dozvědí o fascinujících taktikách a nezapomenutelných výkonech. Tour de France 2024 se blíží ke svému velkolepému konci. Závodníci mají před sebou posledních 89 kilometrů v romantických ulicích Paříže. Přímý přenos si můžete užít na kanálech Česká televize Sport. Ze silné trojky naší fotbalové ligy zvládla svoje první kolo pouze Slavia, která před téměř prázdným stadionem v Edenu vyučovala a zvítězila 5-1 nad Slováckem. I když Slovácko vedlo, nakonec odjelo s pořádnou náloží, která potvrdila ambice tohoto pražského giganta. Sparta a Plzeň bohužel na svých soupeřích ztroskotali již v sobotu a oběma celkům se podařilo zahájit sezonu spíše na špatné noze. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
4: Od lidí pro lidi.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany v Gironde k evakuaci kvůli lesním požárům, které se šíří v této části Francie. Situace je nebezpečná, proto se doporučuje oblast urychleně opustit. Cestovatelský systém Drost informuje o aktuálním stavu a pomáhá při návratu. V Táboře se v sobotu ráno narodil v sanitce malý Tomášek díky šikovným záchranářům. Nový lékař měl svou první službu a sanitka urazila asi 2 kilometry. Tento úspěšný porod přináší radost a obdiv k práci zdravotníků v jižních Čechách v 2024. Zbrojařská firma DSS spustila webové stránky, které mají veřejnosti přiblížit projekt výcvikového střediska a střelnice pro kulomety v Ralsku na Českolipsku. Cílem je rozptýlit obavy veřejnosti ohledně bezpečnosti a environmentálních dopadů. Firma, zapojená do muniční iniciativy, zde testuje kulomety vlastní výroby. Na jihu Moravy pokračují spory mezi ekology a vodohospodáři o zrušení vodního díla Nové Mlýny, které trápí časté úhyny ryb a znečištění vody. Ex-ministr životního prostředí Petr Hladík navrhuje, aby byla zpracována studie k dolní nádrži, která by přinesla objektivní rozhodnutí. Tím by se mohlo vyřešit dlouhodobé napětí mezi oběma stranami ve 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: News! News! News! News!

0: News!
1: Yeah, and here I am.
2: Forcing me to face my greatest fear.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany v Gironde k evakuaci kvůli lesním požárům, které se šíří v této části Francie. Situace je nebezpečná, proto se doporučuje oblast urychleně opustit. Cestovatelský systém Drost informuje o aktuálním stavu a pomáhá při návratu. V Táboře se v sobotu ráno narodil v sanitce malý Tomášek díky šikovným záchranářům. Nový lékař měl svou první službu a sanitka urazila asi 2 kilometry. Tento úspěšný porod přináší radost a obdiv k práci zdravotníků v jižních Čechách v 2024. Zbrojařská firma DSS spustila webové stránky, které mají veřejnosti přiblížit projekt výcvikového střediska a střelnice pro kulomety v Ralsku na Českolipsku. Cílem je rozptýlit obavy veřejnosti ohledně bezpečnosti a environmentálních dopadů. Firma, zapojená do muniční iniciativy, zde testuje kulomety vlastní výroby. Na jihu Moravy pokračují spory mezi ekology a vodohospodáři o zrušení vodního díla Nové Mlýny, které trápí časté úhyny ryb a znečištění vody. Ex-ministr životního prostředí Petr Hladík navrhuje, aby byla zpracována studie k dolní nádrži, která by přinesla objektivní rozhodnutí. Tím by se mohlo vyřešit dlouhodobé napětí mezi oběma stranami ve 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Andrea Pirlo se nestane novým trenérem italské fotbalové reprezentace a Squadra Azzurra zůstává i nadále bez trenéra. Dubajský kouč, který měl převzít otěže po Gennaru Gattusovi, prozradil na Instagramu, že italský svaz jednání ukončil. Teď jen doufejme, že tým najde nového trenéra, který bude mít stejně ikonický styl jako Andrea Mavousi. 22-letý golfový nováček Jackson Koivun šokoval svět, když porazil světovou jedničku Scottieho Schefflera na turnaji 3M Open v Minnesotě. Mladík za sebou nechal svého hvězdného amerického kolegu o 3 rány a dosáhl celkového skóre minus 25. Představte si ho jako golfový ekvivalent filmového Rockyho, který se

postavil Titánovi a triumfoval na svém teprve třetím profesionálním turnaji. Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský září po jasné výhře 5-1 nad Slováckem. Vyzdvihl výkon mladíků, kteří během letní přípravy ukázali, že mají na místo v týmu. Stvořil tak zajímavý mix zkušeností a energie, který může být slibnou zbraní a připravuje bojovou sestavu pro nadcházející sezónu 2024. V podcastu Velo Focus se rozebírá dramatické zakončení Tour de France 2024, kde jezdec překonal kilometrový náskok. Posluchači si mohou vychutnat analýzu klíčových momentů a střet sil v 23. etapě. I ti, kteří nejsou fanoušky cyklistiky, se dozvědí o fascinujících taktikách a nezapomenutelných výkonech. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Exkluzivní. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluziv.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

2 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vědec Pavel Jungwirth, uznávaný odborník na fyzikální chemii a propagátor vědy, tragicky ukončil svůj život kvůli osobním problémům. Jungwirth, známý pro svou vášeň pro vědu, zemřel před několika dny. Jeho smrt vyvolala velkou vlnu smutku a zármutku mezi kolegy a blízkými. V srdci Prahy pokračuje archeologický výzkum v rámci modernizace Masarykova nádraží, kde byly odkryty hradby ze 14. století i barokní opevnění. Archeologové zde našli historické pozůstatky poblíž Hybernské ulice, které se skládají z domků střelců a obezdění barokního bastionu. Kamera novinek zachytila tyto nálezy před jejich zakrytím moderní stavební technikou. Ze 200-hlavé poslanecké sněmovny bere základní plat bez příplatků za funkce pouze 31 poslanců. Mezi nimi se nachází nejen nováčci, ale i bývalí členové vlády za ODS, jako expremiér Petr Fiala a exministr dopravy Martin Kupka. Zatímco v Motoristech a TOP 09 čítají všichni zákonodárci příplatky, Pirátská strana má polovinu klubu bez funkcí. Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany v Gironde k evakuaci kvůli lesním požárům, které se šíří v této části Francie. Situace je nebezpečná, proto se doporučuje oblast urychleně opustit. Cestovatelský systém Drost informuje o aktuálním stavu a pomáhá při návratu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: nalomenej být. To na Bčku můžeme.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Andrea Pirlo se nestane novým trenérem italské fotbalové reprezentace a Squadra Azzurra zůstává i nadále bez trenéra. Dubajský kouč, který měl převzít otěže po Gennaru Gattusovi, prozradil na Instagramu, že italský svaz jednání ukončil. Teď jen doufejme, že tým najde nového trenéra, který bude mít stejně ikonický styl jako Andrea Mávousi. 22-letý golfový nováček Jackson Koivun šokoval svět, když porazil světovou jedničku Scott

Scottieho Schefflera na turnaji 3M Open v Minnesotě. Mladík za sebou nechal svého hvězdného amerického kolegu o 3 rány a dosáhl celkového skóre minus 25. Představte si ho jako golfový ekvivalent filmového Rockyho, který se postavil Titánovi a triumfoval na svém teprve třetím profesionálním turnaji. Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský září po jasné výhře 5-1 nad Slováckem. Vyzdvihl výkon mladíků, kteří během letní přípravy ukázali, že mají na místo v týmu. Stvořil tak zajímavý mix zkušeností a energie, který může být slibnou zbraní a připravuje bojovou sestavu pro nadcházející sezónu 2024. V podcastu Velo Focus se rozebírá dramatické zakončení Tour de France 2024, kde jezdec překonal kilometrový náskok. Posluchači si mohou vychutnat analýzu klíčových momentů a střed sil v 23. etapě. I ti, kteří nejsou fanoušky cyklistiky, se dozvědí o fascinujících taktikách a nezapomenutelných výkonech. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dámy a pánové, ze světa podivných událostí přinášíme příběh muže z Číny, který se rozhodl předstírat svou vlastní smrt, aby unikl právním důsledkům řízení pod vlivem alkoholu. S pomocí rodiny zinscenoval vlastní pohřeb, což je krok nejen odvážný, ale i nebezpečný. Pamatujte, že uniknout zákonu tímto způsobem není ani správné, ani udržitelné. Loučí se s vámi Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vědec Pavel Jungwirth, uznávaný odborník na fyzikální chemii a propagátor vědy, tragicky ukončil svůj život kvůli osobním problémům. Jungwirth, známý pro svou vášeň pro vědu, zemřel před několika dny. Jeho smrt vyvolala velkou vlnu smutku a zármutku mezi kolegy a blízkými. V srdci Prahy pokračuje archeologický výzkum v rámci modernizace Masarykova nádraží, kde byly odkryty hradby ze 14. století i barokní opevnění. Archeologové zde našli historické pozůstatky poblíž Hybernské ulice, které se skládají z domků střelců a obezdění barokního bastionu. Kamera novinek zachytila tyto nálezy před jejich zakrytím moderní stavební technikou. Ze 200-hlavé poslanecké sněmovny bere základní plat bez příplatků za funkce pouze 31 poslanců. Mezi nimi se nachází nejen nováčci, ale i bývalí členové vlády za ODS, jako expremiér Petr Fiala a exministr dopravy Martin Kupka. Zatímco v Motoristech a TOP 09 čítají všichni zákonodárci příplatky, Pirátská strana má polovinu klubu bez funkcí. Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany v Gironde k evakuaci kvůli lesním požárům, které se šíří v této části Francie. Situace je nebezpečná, proto se doporučuje oblast urychleně opustit. Cestovatelský systém Drost informuje o aktuálním stavu a pomáhá při návratu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Natal Zex představuje dub techno na vyšší úrovni s energickým a atmosférickým albem, vydaným pod labelem Short Span. Tato dvojalbumová deska je dalším důkazem inovace a talentu, které tento umělec přináší do světa elektronické hudby. Pokud ještě nejste seznámeni s jeho tvorbou, připravte se na fascinující zvukovou cestu, která vás vtáhne do roku 2024. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Andrea Pirlo se nestane novým trenérem italské fotbalové reprezentace a Squadra Azzurra zůstává i nadále bez trenéra. Dubajský kouč, který měl převzít otěže po Gennaru Gattusovi, prozradil na Instagramu, že italský svaz jednání ukončil. Teď jen doufejme, že tým najde nového trenéra, který bude mít stejně ikonický styl jako Andrea Mávousi. 22-letý golfový nováček Jackson Koivun šokoval svět, když porazil světovou jedničku Scottyho Schefflera na turnaji 3M Open v Minnesotě. Mladík za sebou nechal svého hvězdného amerického kolegu o 3 rány a dosáhl celkového skóre minus 25. Představte si ho jako golfový ekvivalent filmového Rockyho, který se postavil Titánovi a triumfoval na svém teprve třetím profesionálním turnaji. Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský září po jasné výhře 5-1 nad Slováckem. Vyzdvihl výkon mladíků, kteří během letní přípravy ukázali, že mají na místo v týmu. Stvořil tak zajímavý mix zkušeností a energie, který může být slibnou zbraní a připravuje bojovou sestavu pro nadcházející sezónu 2024. V podcastu Velo Focus se rozebírá dramatické zakončení Tour de France 2024, kde jezdec překonal kilometrový náskok. Posluchači si mohou vychutnat analýzu klíčových momentů a střet sil v 23. etapě. I ti, kteří nejsou fanoušky cyklistiky, se dozvědí o fascinujících taktikách

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Vědec Pavel Jungwirth, uznávaný odborník na fyzikální chemii a propagátor vědy, tragicky ukončil svůj život kvůli osobním problémům. Jungwirth, známý pro svou vášeň pro vědu, zemřel před několika dny. Jeho smrt vyvolala velkou vlnu smutku a zármutku mezi kolegy a blízkými. V srdci Prahy pokračuje archeologický výzkum v rámci modernizace Masarykova nádraží, kde byly odkryty hradby ze 14. století i barokní opevnění. Archeologové zde našli historické pozůstatky poblíž Hybernské ulice, které se skládají z domků střelců a obezdění barokního bastionu. Kamera novinek zachytila tyto nálezy před jejich zakrytím moderní stavební technikou. Ze 200-hlavé poslanecké sněmovny bere základní plat bez příplatků za funkce pouze 31 poslanců. Mezi nimi se nachází nejen nováčci, ale i bývalí členové vlády za ODS, jako expremiér Petr Fiala a exministr dopravy Martin Kupka. Zatímco v Motoristech a TOP 09 čítají všichni zákonodárci příplatky, Pirátská strana má polovinu klubu bez funkcí. Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany v Gironde k evakuaci kvůli lesním požárům, které se šíří v této části Francie. Situace je nebezpečná, proto se doporučuje oblast urychleně opustit. Cestovatelský systém Drost informuje o aktuálním stavu a pomáhá při návratu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Christopher Nolan slaví úspěch s adaptací Homérovy básně The Odyssey, která o druhém víkendu utržila ohromujících 87 milionů dolarů, což posouvá její americké tržby na 286,3 milionů dolarů. Tato částka překonává i uvedení Nolanova Oppenheimera před 3 lety. Celosvětově od premiéry za pouhých 10 dnů dosahuje film neuvěřitelných 639,5 milionů dolarů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Disco Science.

blízko, urychlovač částic z dimenze disco. Disco science, máme pár minut.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Andrea Pirlo se nestane novým trenérem italské fotbalové reprezentace a Squadra Azzurra zůstává i nadále bez trenéra. Dubajský kouč, který měl převzít otěže po Gennaru Gattusovi, prozradil na Instagramu, že italský svaz jednání ukončil. Teď jen doufejme, že tým najde nového trenéra, který bude mít stejně ikonický styl jako Andrea Mávousi. 22-letý golfový nováček Jackson Koivun šokoval svět, když porazil světovou jedničku Scottyho Schefflera na turnaji 3M Open v Minnesotě. Mladík za sebou nechal svého hvězdného amerického kolegu o 3 rány a dosáhl celkového skóre minus 25. Představte si ho jako golfový ekvivalent filmového Rockyho, který se postavil Titánovi a triumfoval na svém teprve třetím profesionálním turnaji. Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský září po jasné výhře 5-1 nad Slováckem. Vyzdvihl výkon mladíků, kteří během letní přípravy ukázali, že mají na místo v týmu. Stvořil tak zajímavý mix zkušeností a energie, který může být slibnou zbraní a připravuje bojovou sestavu pro nadcházející sezónu 2024. V podcastu Velo Focus se rozebírá dramatické zakončení Tour de France 2024, kde jezdec překonal kilometrový náskok. Posluchači si mohou vychutnat analýzu klíčových momentů a střed sil v 23. etapě. I ti, kteří nejsou fanoušky cyklistiky, se dozvědí o fascinujících taktikách a nezapomenutelných výkonech. A to je ve vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Pořádně nalomenej být.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Pohodlně se usaďte
5: a čekejte
4: nečekané.
5: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem
4: Zeměkoule.
6: Zeměkoule.

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Zeměkoule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: A nebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: Zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tématikou, to zní trošku divně, ale uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Rákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapradí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomalučku, polehučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Zeměkoule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na Rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož, vitajte.
0: Dneska to je díl o zelený barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatého Patrika, to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Irska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už...
1: V reklamě na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na svatý Patrik.
1: Ale jinak to mám tady, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený čtvrtek velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Skorvačka, když jako už nechodím, dám přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma a říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Jsi dopad asi, co?
1: Jsi, to bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrychtoval, no a zapal jsem do peři.
0: No, taky jsem zpátky noc, ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: Já to sjedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomláskama. Štěpáne, jdeme, nebo.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak dopadne.
1: Taky a samozřejmě v tom nenechám. No a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba, zelený čtvrtek jsme mívali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. Jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl sáčku. A jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí, tak jsme vždycky chodili huli, třeba ve čtvrtek před velkou přestávkou, říkali jsme tomu zelený čtvrtek. Třeba půl roku jsme to táhli, no a pak jsme zpívali nebo koukali na muzikály v rámci té dvouhodinovky.
0: Tak to je taková ta hodina, kde se dá vyžít tady v tom, viď?
1: Je to tak, no, jako nějaký tělocvik nebo nedej bůh nějakou fyziku, matiku, kde musíš zapínat. Ale tady jsme fakt koukali, já nevím, na muzikál Vlasy celý ty dvě hodiny po tmě.
0: Každopádně nedoporučujeme ke studiu nic takového dělat, samozřejmě.
1: Mně to navíc jako v mnoha směrech pomáhalo, ale to už zacházíme do detailů. Přátelé, zelená barva, pokračujeme. A co tam máme dál, Lobič?
0: Koukám, že tam máme nějaký Gorillaz. Oh, Green War.
1: Tak slíte se mi další zelená a jdeme se společně zelenit.
0: Pojďme na to.

0: Další zelená pecka je za náma.
1: Skvělá věc, no, Gorillaz. Nesklamu, teď mají nový album.
0: Poslouchal?
1: Poslouchal, máme v B parádě na sadních novinkách dokonce.
0: Tak to se na to musím schválně mrknout.
1: Podívej se, myslím, že jsou no, v nějakém třetím místě dokonce.
0: No a my už jsme pomalučku nastínili Velikonoce. Tak Lubo, co tě čeká tyhle Velikonoce? Máš nějaký velký nebo malý plán?
1: Hele, plán nemám asi žádný. Jestli budu mít volno v pondělí, tak budu asi skládat nějakou hudbu. S největší pravděpodobností. V pátek volno asi mít nebudu, takže to je taková klasika a tak, no to budou mé Velikonoce. Hodovat nejdu, to už nechodím.
0: Vy
1: jsi radši
0: vykoledoval.
1: No, to bych si vykoledoval pěknou opici na úterý do práce, tyhle. Maximálně.
0: Nice.
1: A co ty?
0: Já jedu k babičce, přesně tak. Už tam trávím asi třetí Velikonoce po sobě, po tom, co jsem tam trávil ty v mládí s mezerou.
1: A doufám, že nepůjdeš hodovat.
0: Doufám, že nepůjdu hodovat a doufám, že si hlavně odpočinu, že si udělám takový jakoby čtyřdenní relax. Je to tak pátek, sobota, neděle, pondělí.
1: No, ty máš vlastně v pátek volno. A ty máš pátek volno.
0: A mám pátek volno, že to dopředu, přesně tak. Takže já si můžu flákat, no. Šunky.
1: No, co vrny v práci, je to nastavený na takový ten novej model evropský, takže dělá jenom 4 dny v týdnu, posluchači. To je co?
0: To je paráda.
1: No jo, no, to se někdo má, zkrátka.
0: No, to zase není úplně tak zelený, jak o tom on hovoří. Ale to asi zacházíme do moc podrobností. Takže Velikonoce u babičky. Objednal jsem si svíčkou, dáme si nějakého beránka, však to znáte, takový ty klasiky. Jo. Hovořili jsme o nádivce a ta byla celá si nalážena sežené kopřivy. Ale za mě asi úplně v pohodě, jako já v tom moc úplně tady nemám jako libost.
1: V kopřivách?
0: No, jako z kopřivový nádivky s uzeným.
1: No, kopřivy jako taky úplně musím, a v tu nádivku zase to je taková zvláštka.
0: A jako, třeba, když to pak vystydne, to mám takový zlý. A jak užírám utelky, že si jakoby vidličkou vydatku.
1: Přesně, když to je na malý kousek, tak je to v pohodě, no.
0: Ale jako do jídla bych si to asi nepředstavil úplně, že by mi někdo tou nádivkou napěchl.
1: Nevím, jestli takováhle nádivka se dělá i z kopřiv do kuřat třeba, no.
0: Že to je jiný druh?
1: No, myslím. Možná jo, no, ale možná se pletu, jako asi nějaký stará kuchař, jo.
0: Já vůbec já tyhle si nikdy nedělal.
1: Kuchař jsem nikdy, ale nedělal jsem nikdy kůře s kopřivama.
0: Když vařím, tak koužím. Já jsem taky skvělý kuchař. Posledně jsme vařili asfalt společně.
1: No, minule jsme hovořili taky o nějakých těch nových filmech a v různých hrdinech filmových pláten, tak myslím, že jeden z nich je taky Vodník, kterýho bychom si tam teď mohli pustit, co říkáš?
0: Vodní kámen, ano, přátelé, tak pojďme domů na to. Timu Dej a pecka Vodník, další taková zelená záležitost.
1: Je to tak, tak pojďme na to, tohle je Země koule na Rádiu B.
0: S C-čkem a s L-kem. Brekeke!

0: velký příklad z nás kolem. Two joints, smoke two joints dokonce.
1: Ráno, večer i v noci.
0: Co mi tady vyprávěl o spolužákovi, který to dělal.
1: Ano, jak jsme vlastně to dopustím, že to není úplně mnohdy proti síle. V rámci jako studia na výšce jsem měl spolužáka, co chodil na dvě brčka vždycky, když šel, protože to jedno nebylo jako účinný tolik. A jak si dával vždycky brkocí gorku a se chtěl zpátky učit, no. Takže je to trošku na tom příběhu, tato písnička. I když asi ne úplně na tomhle.
0: Já bych se možná vrátil k těm postavám, my jsme vlastně mluvili o tom, který tenhle rok budou vycházet, a tam i Indiana Jonesovi, 4, nebo co to je za díl vlastně už?
1: Myslím si, že 5 teď dokonce, že byly 3 Origin, jeden ten s tou křišťálovou lebkou a teď bude number 5.
0: A my jsme řešili vlastně jako Hereford už s tohle díl. A mám za to, že jsme říkali nějaký 98. nebo 96. byl náš tip, my jsme to nějak neskoumali, ale Pavlik M. nám napsal do chatu, že to je rok 1981.
1: Mm-hmm, takže samozřejmě děkujeme za
0: děkujeme velice, no,
1: interakci.
0: A to je teda jako masakr, to je 42 let, cvrndo.
1: V jedné roli.
0: Ty, to je jako
1: větší než v ulici Vilma Niklová, vole.
0: No taky několik.
1: Pravda, to je 9000 díl, tak počkej, no, to už bych
0: chtěl. To už snad nevím, kolik to má dílů teda, ale.
1: No určitě, přátelé, napadá mě zbyt to, který máme na webu Rádia Bčka. A vy jste vlastně také třeba interakcí zapojit do našeho pořadu. Dát tam třeba nějaký nový nápad nebo nějaký skvělý feedback. Určitě pište, my budeme jedině rádi.
0: Jo, třeba teď chtěli pustit a my to třeba zvážíme a zapojíme to do našeho pořadu.
1: Mm-hmm, a napište, co byste chtěli k narozeninám a my to zvážíme a pak vám nepopřejem.
0: To ne,
1: já si z vás randu.
0: My vám rádi popřejem. Každopádně teda pojďme ještě k těm filmům. Napadně bychom si mohli takhle jako říct, co máme rádi z vlasti v filmech, že jich není málo.
1: No tak určitě proběhl teďkon Maska, za mě Jim Carrey s maskou legendární věc.
0: To je jako za mě asi úplně ve finále moje nejoblíbenější zelená postava, když okay. Není zas tak zelená, ale jako mám masku, mám hrozně rád, no.
1: Za mě taky skvělost.
0: No, pak tady máme určitě Grinche, že jo?
1: Nerad Grinche, to už jsme se zmínili v vánočních dílech.
0: No, určitě Hulk.
1: Miluju Hulka. Hulk, to je zase můj oblíbený Avenger.
0: Avenger, ano, to možná, jo. Co byš,
1: to je zase můj oblíbený Avenger.
0: Avenger, ano, to možná, jo. Co by ještě mohlo být? Phantomas, ne, třeba?
1: Ne, ten byl do modra takovej.

0: No, tak vidíš, a to je asi, u toho asi končím.
1: A zelená, to bude určitě nějaký mimozemštění, nebo něco v tom smyslu.
0: Tak mimozemštěnů bude asi spousta, no. A to je taková sporná, víšek.
1: A nebo něco z Looney Tunes, nebo z nějakého... Želvy Ninja.
0: Jo, tak Želvy Ninja taky rád, teda
1: ty jsou legendární a napadly mě teď z Bůh darma. Tak se vzpomínáme, pojďme se na pecku asi, než tady budeme natahovat tím a tam lidi.
0: Tak no a pak bychom si mohli taky povyprávit o našich cestách, které už tady proběhly.
1: Ale taky proběhneme to v barvu. Přátelé, pecka, Because I Got High. Kročujem v další zelený vlně na Impulzu. Zelená vlna. Tak jedem. Another blunt.

0: A my jsme vám slíbili, že tady ještě probereme, jakou barvu má vlastně ta Fantomasová maska.
1: No, on ji někdo našel, jsem slyšel.
0: Přesně tak, a my jsme byli svědky toho, kdy spadla ta maska nebo potah toho těla, chcete-li, má vlastně barvu. Sami se společně poslechnout, my jsme vám to zprostředku hráli a rozhodněte se sami, no. Tak jdeme na poslechnout. Ano.
2: Lej to sem, Hergot, pust!
3: Sakra!
2: Marto, pojď mi pomoct!
3: Sakra, povídám! Pusto, no,
2: pusto.
3: Tak se podívejte, tenhle ten potah.
2: Zelený potah jsem.
3: Zelený!
2: A víš, co mi na to řekl, pojď pohle to!
3: Co tady je? To je zelená barva. Pani Martičko, jedz tohle to. Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá.
2: Tak ho vidíš, zelenkavá. Nepraštěla bys ho? Kvůli tomu se hádáte.
3: Tady jde, no. Paní Martičko, tady jde o princip zelenkavá, nebo ten hadr spálím.
2: Počkejte, nechte ten zelenkavej potah. Plavate, radši mi uvažte kafe.
1: Tak je to jasný, je to zelenkavá.
0: To zelenkavá a vlastně i dnešní díl Země koule teda přejmenováváme

0: Teď zpětně na zelenkavý.
1: Takže to je zelenkavý čtvrtek.
0: Zelenkavý čtvrtek a zelenkavý den svatého Patrika. Ano, ano.
1: Ne, asi.
0: Hele, dohrál nám tam ještě ten Afroman. My jsme tady hovořili, než jsme začali nahrávat, bylo docela vtipný věci, co se stalo teď v poslední době právě s Afromanem.
1: Jo, on tam měl nějakou razy, ne?
0: Měl doma zásahovku ohledně nějakého unášení lidí a přechovávání drog. A měl tam doma jakoby kamery k tomu, takový ty bezpečnostní, a udělal z toho právě videoklip, se o něho propustili, samozřejmě
1: nic nenašli.
0: Ne, já myslím jako žádný jako lidi unesený, to mě přišlo jako, že unáší lidi. No a udělal o tom song a tam je právě vtipný, jmenuje se to Kdo mi přijde zaplet, ne, kdo mi přijde opravit mou rozbitou bránu. A je to úplně stejně takový rýmovaný, jako a pak vždycky tam hledají třeba ty unesený, a tam projíždějí ty kapsy od saka, od bund.
1: Mě bavil ten záběr na ten koláč, jak tam měj stál.
0: Tak tam chodí úplně tlouštík policajt okolo jeho koláče, vždycky na něj koukne, když jde okolo, je to úplně skvěle udělaný.
1: Jo, pustí mě, na YouTube to najdete, myslím.
0: Jmenuje se to Who's Gonna Repair My Gate, mě to Afromana, vem to čert, takhle to určitě najde, je to jeho nejnovější klip. A co je vlastně vtipný, tak ho ty policajti pustili s tím, že jakož to je nevinný v rámci týhle kauzy, on udělal tuhle pecku a oni si ho znovu vzali do parády, protože zveřejnil ty záznamy z těch zásahovky. No vejdlem jako svině, to se jen tak nestane.
1: Je to nejvíce. Já jsem teď ještě koukal, vlastně jak stará je ta pecka, která nám dohrála. To je hit mýho mládí.
0: Jsem trochu mladší.
1: A je to rok 2001, no, takže to už je nějaký pátek, kdy tady to frčelo v rádiích a v SU třeba.
0: Skibidibí.
1: Jo, to nejvíc, hele.
0: Taky na to strašně rád vzpomínám, ale čekal jsem to lehce starší, upřímně. 2001 je už takový, to už ani vintážku nedávám kolikrát.
1: Máš striktní pravidla.
0: Do 2000 a maximálně ještě něco jako pak.
1: 2001 už, to až za rok.
0: O, tak to je už takový.
1: Stoupá ti jakoby ta hranice toho, když...
0: Ne.
1: Prostě je to vždycky do roku 2000.
0: Jsou to moje roots prostě, roots mých mladších kamarádů.
1: No dobrý, mluvili jsme taky o tom, že bychom mohli pohovořit o těch našich vejletech, ale to bych nechal asi až na další
0: vtup. Když už dneska nikam neletíme.
1: No a teď nás čeká zelená, a to doslova zelená.
0: Je to pecka Alba Bach. Bylo to takový to třetí solový album, kdy už prorazil, ale to je taková pecka. Je zelená jménem, ale je míň zelená tím, v čem se o ní zpívá. A tak mě napadlo, jestli bychom si místo ní lobo nedali fialovou.
1: No, proč ne? Máš pravdu asi s tím, co říká. Ona zelená je občas taky fialová, jestli mi rozumíš.
0: Rozumím. Stávej se mýko Ulala, ať je z tebe fialová od Prague Union.
1: Yes.

to jistá, když přijde na barvy lidí. Taková jalová, tmavý, bízový bonbon, vínová. Často je pletená z Bordeaux. Krev ani modrá, ani červená, ani veselá, ani Mordor.

divadla, kytka v čudu, toho nejstaršího druhu. Není každý den, kdy se vedne, v noci bálím, krauči, brauši, oba to známe, vážený grame. Člověk musí vědět, kam, jestli nechce platit to, co nedostane.

něco jinýho než vystíhovaný vykonali, co si myslíš, že si přišel zabít. A nebo typy, co ti chtějí prodat pohled z prd zabalený jako balík z Bali. Ačkoliv furt lepší než brát drogy, ne? Takže realize it? Možná. Zatím zahoříme, uvidíme, správný čas se pozná. Jo a až to budeš balit, zkus to nebo šidit, ture tě vidět. Stavej semínko u...

0: takže asi chápete, proč
1: šla. A jako to nemůžete posoudit vlastně, ale do té doby, než bychom si pustili tu zelenou.
0: Ale ta je míň zelená, opravdu.
1: Je to tak, no, je to
0: ta
1: tak.
0: Ta zelená je třeba pecka jako retrospektiva. Jako katolicky dává třeba názvy písniček nebo názvy alb a různě rýmuje do sebe a pro ty, co zná jeho diskografii, tak to tak jako zapadá a máš tam různý střípky. Je to zajímavá pecka, ale málo zelená pro náš díl.
1: Určitě to byla dobrá volba zvolit fialovou.
0: No a hned po fialový jsme dali Little Green Bag od George Baker Selection, takže další věc, která je úplně krásně tematická.
1: Velká klasika.
0: Vzpomněl jsi ještě někoho zeleného?
1: No člověče, přemýšlel jsem a no, napadl mě Green Lantern.
0: Green Lantern, pravda, to je taky dobrý zeleňák. No, mě napadla legenda Cvrkoslav Zelený, nevím, jestli jsme zmínili dneska.
1: Legenda o Cvrkoslavu Zeleném.
0: To... A já už ho nemůžu ani slyšet, přátelé, takže toho bych dneska vynechal. Pardon, jsem si to musel odkašlat. No a když tak hovoříme o té zelené barvě, tak bychom vlastně nemohli zapomenout i na ty naše kutily a zahrádkáře a odepřít jim takový ten jejich malej zelený svět za městem.
1: Sekání trávy a podobné zemědělské věci.
0: Sázení paprik, já třeba jo, sám rejčata. Jsem velký zahrádkář. Takže si tam pojďme loupnout pecku, která to krásně vystihuje a vlastně taky zelená, i když ve skutečnosti je mládek a sousedovic.
1: Pojďme do toho.
0: Dej mi check.

0: No tak skvělý. Zelená je šílená.
1: Brr, ta zelená je fakt šílená. Brr.
0: Jsme museli přepnout, to nemůže hrát v dnešním dílu samozřejmě.
1: Doufám, že ty nemáš v šatníku něco zeleného.
0: No samozřejmě, že mám, jako, to je šílená.
1: To je šílená, já mám masačko,
0: Mám ještě to, pak mám triko zelený, co si vybavím.
1: Víš ty co, já mám zelenou zimní bundu.
0: A určitě máš nějaký zelený ponožky.
1: No to určitě, jenom teď jsem koupal ten pakl s těma jídlama a zelenou barvu tuším americký s burgerama, no ne, ty jsou do červena. No jedny tam zelený jsou, to asi do těch detailů, než je potřeba zelených fuseklí bumí do No, to mám hodně zebráno.
0: No okej, hele, a pojďme se konečně přesunout k těm našim vejletům a kde jsme byli.
1: Pravda, my jsme vám to nastínili v minulý, už jsme si tak plánovali začátek roku, kam kdo a jak pojede. A teď už máme vlastně něco za sebou, no.
0: V podstatě skoro všechno, o čem jsme vám řekli.
1: Dokud pojedeme nikam, takže jo. Skvělá zpráva.
0: Ne, to já doufám, že ještě určitě někam vyrazíme teda. To třeba i společně někdy. Aha, konečně.
1: To je pravda, no alebo nastíň nám teda, kde jsi byl.
0: Hele, no tak já jsem byl v Lucerna Music Baru na koncertu Masta Ace a Marco Polo. Musím říct, že to byl teda super koncert, kdy Masta Ace ve svých 56 letech předvedl neskutečnou show. Jako klobouk dolů, no. Na to, na tenhle věk teda musím uznat, že je to velký mazák.
1: Tak on už to má taky zažitý, viď? Vím si, že to bude...
0: Jasný.
1: Prokoncertovaný tapek.
0: To víš, že jo, no. Atmosféra byla celá dobrá, zvuk tam nebyl špatný, jinak jako Lucerna Music Bar, i když jsem tam byl naposled před 5 let, tak vypadá v podstatě úplně stejně, no.
1: Klasika.
0: Rád pivo, no, za 79.04. No a ty jsi byl v Rakousku, jsi zažil.
1: Já jsem tak byl letnický víkendy, takže jsme byli v Rakousku. No docela pěkně jsem o tom teď hovořil ve Vintage C, tak jestli si ještě stihnete jeden posunout, tak přijde čtyřům. A kdybych vám to měl tak zhrnout, tak to tam vypadalo jako na jaře. Člověk by si řekl, když jsme se ubytovávali nebo jezdili prostě tak odpražování a podobně, ale následně jsme si tam potom našli opravdu ty zaměšpěstové a kopce, kde byl dole umělej a přírodní stědom, to bylo skvělý. Slučí jako na tričko a
0: mě hlavně zajímá, jako vy jste tam narazili. No, to je přesně ono.
1: Doufám, že vám to něco řekne. Mně konkrétně to neřeklo nic do té doby, ne, chce se mě poslouchat, jak se jmenuje.
0: To můžete slyšet na každém
1: světu. Ano, a všichni jsme jí jako, no. Tak, to je přesně producent týhle pecky a je to takový 60-letý děda šedivej. Nebo šedivé, jako pamětky neříkám, že ne, to bych mu trošku jako křivdil. Ale viděli jsme najednou plakát, zjistili jsme, že to je dneska a že to je vlastně za 2 hodiny na jiný stovce. Takže jsme tam postupně přes kopečky dojeli, aniž bychom sundali lyže. No a tam další pivčo, nějaký panáček, zapařili jsme v lyžákách, do toho si představte 23 stupňů na slunku. Takže všichni v tričkách, mělo to hrozně skvělou atmosféru. A do toho tam, hey, baby, tak
0: v té atmosféře ještě, když je taková hrozný
1: fotka. Fakt jako, strašně jsem si to po dlouhé době užil jako lyžařský výlet, kde, jak to říct, byly všechny podmínky super, někdy člověku prší, někdo třeba sede ubytko, někdy, já nevím, je marot, tak si to neužije z téhle vrze, ale tady mi všechny aspekty nasedaly jako zip, opravdu perfekt.
0: Paráda, no tak k dalším našim vejletům se vrátíme asi v dalším vstupu nebo v dalších vstupech a pojďme zase na hudbu.
1: Tentokrát hip-hop.
0: Yes, Mr. Green.
1: My konkrétně dneska pouštíme Mr. Greena pod každý ten podklad. Já když vám... Tak to vidíte. A takže taky vidíte zelená. A tohle je vlastně pecka, kde napsal. Ale má tam k tomu výtlen, který mu společně s písmem.
0: Tam je ta Janice vlastně tady v tý
1: skladu. A je tam Janice, já jsem jí nechtěl říkat. Přátelé, tam ještě nějaký to Janice, my jsme si to zvykli. A já jsem to nechtěl říkat, nechci to bude něco jako Janice, nebo
0: jo, takový. Jo, určitě.
1: A já jsem si z toho včera prdel z Janice, no. Pojďme si ji poslechnout, tohle je Janice na Bčku v Zeměku.

0: Už dneska za námi, my se tady
1: prodíráme se, a ještě musím jenom vrátit, že Venda mi teď pustil úplně zásadní klip, který jsem musel vidět a ovlivnit.
0: Já jsem viděl jen písničky, myslím si sedm borci na druhou. Znáte, neznáte?
1: Já myslím, že to už znám, no.
0: Napište nám určitě na naše červený tlačítko Rádia Bčka, na naše webovky, a že jste si to poslechli a jak se vám to líbilo. Ty písničky krásně hodilo a borci na druhou. Ale asi, když vyhledáte borci na druhou, tak už to vlastně najdete, no.
1: Geniální choreografie, klipu, všechno našlápí, musím říct.
0: A to je mladí, no, raperský.
1: Ale samozřejmě, samozřejmě.
0: Tvůj koncert, probrali jsme moje Rakousko.
1: Ano, ano.
0: A ještě vlastně, co mě zmínit, je...
1: Tvoje cesta do Holandska.
0: Děkuji, já jsem se drbal na uchu. Já když jsem vlastně byl v pondělí z toho Rakouska, tak jsem šel v úterý a ve středu do práce. A člověk mě z rána hnedka mezi středou a čtvrtkem jsme odlítali na Schiphol do Amsterdamu. A jsme bylo to perfektní, a na vlak do Hágu. A jsme trávili vlastně až do neděle. A v neděli jsem měl dělkem někde o půlnoci, o půl jedný jsem byl doma, takže jsem se ještě jakoby nemohlý.
1: To jsi moc dlouho.
0: Jsem říkal, že jdu dřív, že se musím zbalit, že jakoby stát já, nebo o půl třetí, tak to bylo takový lítací. Takže teď, no, tenhle týden taky, teď jsem měl 4 dny z práce a teď zase je ten velikonoční pátek. Takže zase jdu jenom 4 dny, velikonoční, ale už nemáme pátky, takže jdu jenom 3 dny. A pak vlastně ty čtverky, to by bylo dobrý, jako bez pátku už na furt, přátelé, řekněte sami.
1: Já jako nemůžu než souhlasit, protože to bych chtěl, no.
0: To je můj životní sen, mít pátku.
1: Jo, no, dá se říct, že jo, možná.
0: Bude taková stream s hercema z Party Hard, nebo on hovořil, jeden z nich, že můj životní sen je dát na některový pěstí.
1: No, já bych chtěl ještě zmínit teda, sorry, že do toho skáču, koncert, na kterém jsem byl tenhle týden, a to byl koncert Devil Aces, tam svůj set, to teda bylo úplně nápadný, glitch hop a ghetto funk, na konci dokonce i drum and bass zahrál, takže to byl výborný setík. No a třeba hnedka 3 DJů, jedno DJ Spiders, potom z Plum DJs, a byl tam taky Crafty Cats, a tyhle 3 pohromadě sázeli neskutečný set, vlastně se první záležitosti, a jako lidi to hodně bavilo, no, bylo to hodně našlápý, byl tam dokonce jeden týpek, který měl takový ty francouzský hole, a po třeba půl hodině tý party tam už těma holema skákal, měl je nad hlavou, bylo to hrozně vtipný, no.
0: To zní skvěle.
1: Bylo to dobrý.
0: Takže ty jsi to, Jaro, také nakousnul konceptovýho, řekněme, směru. Já jsem odkousnul ten cestovatelský, takže pojedeme někam na koncert. Já tenky už asi nedávám, ale nějaký třeba festiválek nebo něco takového, ale to bude dlouhý a nic vymyšlenýho nemám, upřímně.
1: No tak jako, můžeme vymyslet něco.
0: Tak to se ještě dozvíte, jestli teda bude do léta nějaká další zeměkoule.
1: Řekneme Ingrid, teď nám
0: plavíme. Když to mě ani napadlo, tu jsme ani dneska nepozdravili, takže zdravíme určitě naší krásnou spolutelku Ingrid.
1: Ahoj, Ingridko.
0: Díky který vlastně celý tenhle pořad můžeme dělat, to je taková naše pravá ruka.
1: No, když teďko jsme dlouho nikam nevyrazili vlastně ve finále, mě to napadá sice jako...
0: No, ještě se tam fláká, přečítá nám ty pozdravy z červeného tlačítka, z e-mailu.
1: Ono je tak, on je drahý benzín, víš teďko, tak jestli jako není problém tady v tom.
0: Slyšel, že mě jako hudrovala. No je pravda, že my jako nic neproplácíme většinou, když jsme někde jako v dluhu a takhle.
1: Přece ta zdarovníku asi nebyla úplně levná.
0: Je to, no, to... Nevím, jestli bych ze svýho učitelskýho platu zvládla. Vidíte, no, to mě ani nenapadlo.
1: No nic, pojďme zase k hudbě, dáme si teď něco trošku víc tanečního. Moloko, Time Out.

stav, ještě k tomu daddy. Je to jiný stav, když máš doma čtyři děti. Hvězdy střídají hvězdy, Eminem musím tam dát jejich kresby. A rodinný zájezdy, fotky, když poprvé lezly. Mý značkový trika, který měli prestiž někdy, někdo z těch čtyř zeblil. Když byli kdesi na houbách, tak žádný nepřinesli. Aspoň nás neotráví, co vaříme. Přinej jim děti, je A zařvi gang gang, když vás budou šikanovat, tak je spolu sejmem. Máte jeden druhýho a třetí čtvrtýho rodinu.

Svět je hezkej, svět je váš, nikdo nemá právo vám ho brát. To člověk je zlej, člověk je hodnej, člověk je smutnej, člověk je zmatenej, ztracenej, krutej. Člověk je veselej, člověk je tupej, člověk je učitel, člověk je učeň, člověk je stavitel, ničitel, můj kmen. Člověk umí pohladit, člověk je super. Rád bych vám poradil, co je v životě zlem a dobrém. Budete si muset poradit, sám z toho nejsem moudrej. Přes všechny stránky mý povahy jsem se snažil být dobrej.

0: Se laví. Ježiš, to bylo he...
1: Skladba Čtyř lístek od našeho obecného MCOG, to je taková naše standardní záležitost, většinou země kouly.
2: Vždycky jedno Prago, jeden gejsky.
1: A jeden děda Mládek.
2: A jedno
1: Ivan Mládek.
2: A grupa Salsiča mě ještě přijde.
1: Jo, tak ty zase skladby, to možná máme vyčerpáno.
2: Byla to pecka, co napsal pro svý čtyři děti, pro to Čtyř lístek. A je to taková děcka, to mě vzpěrné, takže krásně hodí do zeleného tématu.
1: No a rozhodně doporučuji i celý to album, který se jmenuje O tatínkovi, který usnul. Je to parádní.
2: To fakt dělo. Nemám jedině za pravdu.
1: No, takže my máme za sebou naše cesty. Zatím teda určitě ještě budeme vyrážet někam.
2: A... mě napadá závislost právě s tou zelenou, s těma postavama, že to poměrný.
1: Pravda, nemají... Všechno
2: to komando a různý a mesh a podobně. To bylo jaký zemí, když jsme trochu opomněli.
1: To asi ono.
2: Takže jsme třeba mohli jako posluchačům nastínit nějak tak situaci, třeba co panuje různě na bojových liniích nebo různě v kasárnách.
1: No, máme vlastně dost kárte, to je pravda.
2: Já si myslím, že bychom mohli společně zaspomínat na vojenskou
1: službu.
2: Službu, děkuji, já jsem se do toho hrozně zamotal, já jsem měl v hlavě docházku a nedovedl se toho slavit. Tak, to už trošku předbíhám, pojďme se schválně mrknout, jak to vypadá na bojové líny.
3: Co to je? Zastavit se! Co to je?
4: Kotlár.
3: Nebo bojí kotlár, tak co
4: jdeme? Kotlár.
3: Ukažte mu někdo, já bojím správně hlásit!
5: Poslušně hlásím, to fančit.
3: Cože, jakým směrem?
2: No, jak pomáhat s Ivančit, no.
1: Hrozný vejtlem.
2: Za mě
1: ten... co?
2: Hlaco, přesně, to jako nevzhlednutek, ale pak i ten, jako ten to zazděl.
1: Úplně nejvíc, půrat.
2: Já jsem z Ivančit, tak to byli černý baroni, jen tak... pro ty, co úplně to nechytli. Lobo měl docela dobrou připomínku, že jsme to mohli hrát minulý díl, jak jsme tam měli tu pecku z Kotlár Security, že by to na to jako sedlo.
1: Jo no, škoda no, tak příště.
2: Plukovník Kotlár by ne.
1: Pustíme to mít Kotlár novou pecku nějakou.
2: Nevím, jestli jsme se o tom zmínili, ale ten člověk teďkom pracuje
1: vydatně
2: na albu, přesně, ne, to má se Parsky teďkom. Má ho na albu, zrovna jsem ještě kontroloval, bylo to na Facebooku, vždycky vydávají takový to víte, že, tak tam právě bylo album a zezadu to bylo napsané jako první písnička se Snoop Dogem.
1: Tak to je
2: a stála prej hrozný ruksak. Ale to nebude mít přeci, ten bude mít třeba z Gypsy.cz, by se mi líbilo, nebo víš, něco takovýho.
1: Ach jo, nebo s Danem Landou třeba.
2: To jo, Kotlár Security featuring Dan Landa, to bych si asi vytrhl mu na ruby.
1: To by byla nejvíc pecka, kámo, tvé. To by myslím, to by prostě.
2: To jako Kamura styl, opravdu, to by bylo, no nic, to asi zatím jsme neměli. Přátelé, další pecka je od Green Velvet, takže slyšíte sami, že Green se nás drží. Zeleno-irskový díl.
1: Zatím to z Irska moc není, ale to vůbec nevadí. Teďko to bude zas trošku taneční.
2: Takže jaro, vememe to tak, Green Velvet, pecka La La Land.

0: Co nám to dohrálo? Lala.
1: Landa Land.
0: Lala Landa.
1: Ne, ale to už jsem rozhodl. My pokračujeme vlastně v našem zeleným dílu, naší zemkou, která je taky vlastně z části zelená. To je vlastně jak schobotníček. Zelená. Tak to je vlastně naše planeta. Jsme tu hlášku pro vás teda hledali a nemohli jsme ji na YouTube nějak rozumně sehnat. Jediný, co tam bylo z toho, z té trojky, jak jeli na prázdniny k babičce, ty děti, a tam to bylo úplně trapně řečený, takže jsme to vlastně vynechali, tak vám to aspoň můžu také říct.
0: No, oni se někdy viděl, ale...
1: Vždycky jako... na konci toho filmu bylo napsáno konec a přijel tam otazník. Ne! A můžete pokračovat, stejně jako Lucie Postrach ulice a tady ty
0: jako
1: věci.
0: Ulice.
1: Přesně, konec. Až my budeme dávat ulici. Ale co vlastně jsem měl teďkom připravený jako téma? Napadly mě, hele, zelený jídla.
0: Zelený jídla, jo.
1: Máš třeba nějaký zelený jídlo, který máš vyloženě rád? Nebo který tě třeba vyloženě potěší?
0: No, určitě mám rád třeba okurkovej salát, ten zbožňu.
1: Aha, to já taky, já jsem měl ani nenapad, pravda.
0: Pak, co mám rád zelený, to. No, to vidíš to.
1: Mě napadlo pesto, že to je teď takový moderní.
0: No jo, do těstoviny, jo,
1: hodně lidí to jako přece jenom jdu s dobou, tak občas, když si ho vařím, tak do toho taky jdu. A druhá věc, špenát, ale strašně špenát ke kachně nebo ke králíkoj, nebo milu, mám to prostě rád, asi bych se ožičkou jako nevyžral celý kilímek, ale takhle, když si člověk to k tomu masu dá.
0: No, tak to já třeba ještě nedám dopustit jakoby na list toho salátku v tom, v hamáčku.
1: No, tak to já taky, a musí být, víš, co mě baví hodně, jakoby ne hlávkovej salát. Ne, ledovej salát, ale hlávkovej ano.
0: Hlávkovej, fakt jo.
1: To je ten, co jsme si pěstovali na zahradě, takový ten lehce nahořklej a nakyslej.
0: Tak to já to mám rád obráceně právě, no.
1: Ten ledovej víc.
0: No, tam jako jo, no.
1: Ale chápu, no, potom mě napadá hrášková polívka.
0: Jo, tak to mám rád.
1: Za mě legendární věc a miluju jí, a to se možná bude jako otáčet na židli vzhůru nohama. Z pitlíku, ty mám rád takovou tu rodinnou pitlíkovku.
0: Jako, že jíš z pitlíku.
1: Tři porce a já si k tomu udělám za A jakoby základ na cibulce špek, pak to jakoby zaliju touhle polívkou, do toho si udělám vedle kretenky na sádle z chleba a pak ještě, když je to hotový, tak mražený hrášek a mražený hrášek a vejce do toho jakoby vmíchám. A člověk si řekne, že jako je to jak čínská polivka, polotovár, ale jako hráchová polivka, love that.
0: Promiň, přestal jsem poslouchat od kretenek.
1: A třeba co vyloženě nesnáším je brokolice, jako to...
0: Hele, tak na tu jsem si dlouho zvykal, ale musím říct, že jí mám teďko jako rád, no.
1: To je jako pro mě...
0: Kousával. Já třeba jako ten špenát nemusím úplně do dneška. Samozřejmě mi to zkazila tady ta
1: šlíně, kde prostě,
0: ještě, ale zkoušel jsem i ten listovej, že to není ten polotovar, nebo jak se tomu říká, ten protlak.
1: Uh-huh.
0: A to mi taky moc nejede, no. Takže prostě nikdy nedával.
1: Ale jsou to takové jako mražené kostky v pitlíku, by se to dalo říct, jako špenát ledový kostky. A to se pak na másle rozhází do rendlíku a... Jako vystačím si, není to úplně jako nic extra, ale je to prostě dobrý, no. Ale opravdu brokolicou to musel vymýšlet dement, jako to je věc, kterou prostě úplně strašně smrdí. Brokolice, to je to právě
0: nemůžu. Tak mě ten květa voní úplně.
1: A ten
0: právě. Ten miluju, jako. A on i ta obalovaná brokolice, jako není zlá, když se udělá jako správně, no. Je to asi trošku
1: no, složitější, no. No ne, nabíhá mi husí kůže, jako.
0: Chápu, no. Každý máme rád něco jiného.
1: No a vzpomínám ještě na mládí, když jsem přišel ze školky a naše mama se nás ptala, co jsme měli jako k svačině nebo k jídlu. A tam měla normálně strach, že nám tam dávají nějaký plesnivý chleba a víš, co to bylo?
0: Co to byl? Chleba po prázdninách.
1: Tak tělocvikem, viď. Vy ne, byl to mé chleba ze špenátou. Mě to v té době chutnalo a nedovedl jsem to vyjádřit. A byl to zelený chleba, no, tak se tam ptala samozřejmě těch vychovatelek a došli jsme k tomu, že to je prostě chleba se špenátovkou.
0: No, tak dobrý.
1: Jestli vy máte nějaký zelený jídlo, samozřejmě nám pište.
0: Turista z festivalu.
1: To si pište. Je to, no, než tam budete plesnivýho jídla, no. To zase super, nemusíme zacházet také do toho.
0: Tady nevím, jestli v tom chatu jde, čověče.
1: No a poslední věc, co mě k jídlu napadá, Černé olivy jsou ten samej keř jako černé olivy, jenom jsou dřív sebraný. Takže můžeme zpátky k muzice.
0: Věděli jste, že? Jako vážně.
1: What? Shit! Tak to jenom kdybyste nevěděli, kocorce, jsem to musel jako zmínit.
0: Dobře, to.
1: Takže to byla jídelní část. My si teď během písničky jdeme písmenko a zkusíme vám na něj udělat nějaký takový jedno písmeno. Jako
0: písmeno jsme to musel
1: říkali. Písmeno, no. Tak vám na to zkusíme udělat nějakou takovou krátkou...
0: No, příběh.
1: Příběh. Další pece, Redman, Method Man, Cypress Hill, War, Kid, tak pome.

0: vyžám celou dětou, tak měš mi konečně co si dám, tak měš mi to, že to bude normálně, poděj!
1: A nejí nový barvičky.
0: Cože, jakýže barvičky?
1: Ty to si namalujeme ve škole, ty jedovatí.
0: Ježiši Maria, to jiná se otrávit všechny. Šmaria, pano, za co mě trestáš? Kolik jsem toho dal?
1: Jenom zelenou a modrou.
0: Člověk se s tím pipá, kouká by mě do toho a on je bude likvidovat barvičkáma, jedněma, zelenejma. Počkáš, táta vystřízlivý, ten těch nám dá. Chudáci malí.
2: Učkej na tátu, ten tích nandá.
3: Učkáš táta vystřízlivý. Jo, takže zelený barvičky, vidíte sami, že někdy jsou i naští růže, nejenom nám.
2: Ne, zelený barvičky pro králíčky.
3: No a my jsme si teda během písničky připravili takovou malou etídu na písmeno Z. Přece jenom dneska jsme úplně nelosovali, protože se nám to hodilo do toho zeleninového koutku. Tak, Lobo, máš tam něco připravené, ti koukám přes rameno, máš tam takový textíček.
2: Něco tady mám, no, vymyslel jsem nějakou totální blbost, tak uvidíme, co z toho vzniklo.
3: Já dám taky hroznou šumpu, tak pojďme na to.
2: Tak, pojďme do toho. Zelený záložník z bojovky Znojmo zlomil záda záchranáři za zákrok začátečníka Zemana. Zmasakrovaný Zeman zatleskal, zakřičel zelená. Zástupce značky Zirkel záchvatem zakončil zápas.
3: To je dobrý, tyve. Pěkně fotbalovo zelený.
2: Tak, no, trošku fotbalový, přesně.
3: Takže to, přátelé, zívám lépo, zase zelí, strucu z pruzeně zapijem zármutek zelenou. Zatracená zelenina zhatila zákusek. Z nenadání zapálím zelný zámotek, zhulenej zežeru zelné zásoby.
2: Dobrý, ty se aspoň tak nezaškobrt jako já, tyjo.
3: Jo, takže to jsme měli dnešní první komisi, že by byli zavěřeni, takhle jsme se tak jako pochechtli. Můžeme pokročit v nějaký další muzice, už trošku volizujeme půl a to znamená, že musíme kopnout do kočáru a přidat.
2: No, tak my teď zavítáme, asi to vypadá do toho Irska kočáru, dám si Cranberries.
3: Just my imagination, tak pojďme na to.

0: Je to všechno v pořádku, co?
1: Všecko ready, můžeme stát.
0: Dobře, tak milí posluchači, my jsme teď vybírali téma, který navážeme v našem dnešním zeleným dílu pořadu Země koule a napadlo nás, že bychom mohli zavítat do lesa za zvířátkama.
1: Takzvaně jaký přátelé zeleného údolí jsme si tak pohovořili.
0: Přesně tak, chcem slyšet výkřik sojky.
1: Dohráli nám Želvy Ninja, to je taky takový zajímavý, ten úplně není lesní jako téma, ale znělku mají strašně skvělou, takže jsme si neodpustili vám ji tam zahrát.
0: Hlavně jsou zelený, že?
1: A teď už k tomu lesu, kempuješ rád, nebo čundruješ rád, ne, takhle?
0: Jo, přebejvání v přírodě. Tak.
1: Já taky.
0: Ne, že bych teda jako byl takový ten klasický čundrista, který vyraží právě nějaký výlety na víc dnů, někam to, no, ale jako jedno čas klidně zakempím někde.
1: Vždycky vemeš usárnu a jede se. No,
0: ne, je fakt, že teďko v posledních letech už to není takový jako dřív, když jsme třeba jezdili na Ameriku nebo tak, no.
1: Pravda, tam už jsme dlouho.
0: Takže teďko už spíš jsem takový zejčkaný, když se někam v finále jde, tak jsme jde na ubytovně nebo nějaký chatce, no.
1: Já jsem shodou okolností měl být tenhle pátek, co byl 2 dny dozadu na čundru na Kokoříně, ale kvůli špatnému počasí jsme to odvolali, takže doufám, že si to někdy vynahradíme.
0: No jako klidně bych se někdy přidal na takovou letu, no. Říkám, už jsem dlouho takhle nebyl a hlavně nemám s kým ve finále.
1: Tak no, jako to moc, asi nebyl
0: moc,
1: problém.
0: Moc lidí takhle jako už nevyráží na čundry. Jako dnešní generace, že jo, ty podle mě ani nevědí, co taková věc je.
1: Jak rozdělat oheň, přesně. To
0: co, jak rozdělat oheň?
1: Masňáci.
0: No, ty ani nevědí, co to je stana.
1: Já mám ta houpací síť, takovou tu, co vypadá jako síťovka.
0: Jo, tak to je boží. No.
1: Vždycky se jako rád takhle někde vycuknu, no. A teďko no, jsme myšleli to téma. Mám strašně oblíbený jídlo na tyhle čundry, takový ten zapečený brambor v popelu, lomeno v alubalu. A vždycky ho vystyluji různým špekem, cibulí, paprikou, nějaký sejra, takovýhle věci. Zvolí do popela. A teď už vlastně pomalu dorážíme díl, takže si to půjdu dělat. Mám na to takovej laskominu.
0: Já vždycky zbožňoval klasický špekáček na ohni, to je paráda.
1: No, tak to já taky, ale musí být na ohni, jako to není tak dobré.
0: To je jasný, právě no, na tom ohni to má ten správný feeling.
1: No a pak úplně nejvíc takový ty malý klobásky, takový ty bavorský, ty krátký světlý, nevím, jak bych to nazval pro dávky.
0: Jo, to je takový spíš jako grilovací za mě, než jako mě to čundrovací.
1: Lobo, první věc, kterou já dělám, jakoby to, na co mám chuť celou zimu, oni to v Lidlu prodávají jenom jako o sezóně.
0: Je to tak, no, na tu grilovačku určitě, jako.
1: No, takže uvidíme, no, nějaký takovýhle výkřik, sojky. A my jsme si k tomu vlastně připravili i tematickou muziku, teď jsem to radil.
0: No a je to dvojice, taková netradiční, ale jsou takový podobný blbé jako my dva.
1: Já jsem Suchoš. Richard Genzer a Michal Suchánek, přátelé. Vlastně jsme přátelé Zeleného údolí, je to právě parodie na znělku z toho seriálu. Oni určitě vzpomínají. A pojďme si asi pustit, nemá cenu se brodit kolem horké kaše.
0: Jdem na ní.

0: Znáš tuhle tu písničku? Tom dostal jednou nápad a přestal boudě chrápat, že má se něco stát.
1: Pavliku, musíme být potichu, abychom slyšeli všechny ptačí obyvatele tohoto lesa.
0: Oho, je, hrdu, co to je?
1: To je káně, Pavliku.
0: Káně, to je rychlý.
1: To je dudek, Pavlík.
0: Ten je hezký.
1: Pojď, nevyplaž ho. Tohle vzimu, Pavlíku.
0: Já to znám, ale teď mi to vypadlo, to je...
1: To je datel. Podívej.
0: A jo, datel. A jak datluje?
2: No, Cvrndo, já koukám, že jsme skoro na konci dnešního dílu.
3: Kolik? Jeden, dva vstupy, tři?
2: No, něco takovýho.
3: Tak uvidíme jenom tak, když už také finišujeme a vzhledem k tomu, že to zelený téma se dá vyčerpat docela na všech strany, když jsme třeba zkusili nějaký anekdoty, co se toho týčou.
2: Něco na odlehčení, já souhlasím, jsem fakt.
3: No právě, že moc ne, nebo mám jednu, ale moc se mi nezelená, tak jestli máš ty, tak začni spíš ty.
2: Hele, jako já něco mám, ale bojím se trošku, jestli to není přes čáru, ale zkusíme to.
3: Tak ta, co mě napadá, je přes všechny čáry, takže asi to, pojďme do tmy.
2: Dobře, tak to vygradujeme ještě. Takže je rodina zelených a narodím malý Toníček zelený. A narodí se bez ručiček a bez nožiček, jenom hlava. No a jsou Vánoce, viď, tak Toníček dostane dárek, tak se přikutálí celou stromečku, rozkouše ten balící papír, viď, krabici, kouká a říká, zase čepice.
3: K tomu se ponožky moc nehodí. Jako Cvrkoslav zelený, že nejsem digitální, víš, jako bez ručiček.
2: Jo, jo.
3: No já tam mám, tyhle, ono to vlastně není úplně jako zelený vtip, no, ale slyšel jsem ho dneska na Facebooku, jak se mi to docela líbilo. Tam se ptali pána, jak ten píše nějaký vtipy, jako ať jim řekne nějaký nejhorší, co zatím napsal. Ne? Pánové, mám, že by bylo skvělý z humanitární to, kdyby v Africe bylo víc fabrik, který vyrábějí takový ty sítě proti hmyzu, ne? My se ptali jako proč. A pěno, že by prý umíralo míň komunit.
2: Lidi na maláry, ne, to je jako ty jo, to
3: je... Jako není to, to zelený, je přísný, ale to přišlo je mi to hrozně skvělý, tak jsem si ho jako zapamatoval, no. A když vlastně nemám co, já jsem přešel nějakýma těma mysliveckýma, nebo tak jako běží zajíc po lese, tyva, ale ono to je všecko na jedno prdo. Tam poslal něco míň zelenýho.
2: To já teda taky zmíním, kde jsem čerpal ten vtip, který vyprávěl jeden z členů kapely Tap Tap. To jsou takový ty postižený prostě lidi, kteří mají šláplou kapelu a takhle vyšvihnul na nějaký předávání cen a totálně mě rozsekal tím.
3: Já nevím, jestli jsi to slyšel, Tap Tap se teď budou přejmenovávat, prý se budou jmenovat do System of the Down. Já nevím, jestli se to kodátele, ale právě to už trošku předbíhám. Pojďme si dát písničku, my se s vámi rozloučíme, tohle byla taková
2: Odlečili jsme to dost a v repertoáru máme dál Ala Greena, což je jeden ze skvělých amerických soulových zpěváků a upravená věc od Disclosure do houseový verze skladba Feel Like I Do.
3: Tak pojďme na to, tohle je předposlední vstup a my se vlastně odloučíme.

0: My jsme pomalounku polehunku dorazili ke konci dnešního dílu, takzvaně čas se nachýlil.
1: Bylo to za spod.
0: Asi jsme k tomu úplně tolik nekalili, nebo tak, ale musím říct, že lusk lusk a na první dobrou jsme většinu vstupu nahráli, což se nám obvykle nestává.
1: No je to už ve finále asi třetí díl, kdy tolik nepopíme.
0: No, takže vidíte, jdeme do sebe, ale vlastně to, co jsme dneska hovořili v tom dílu, úplně tomu nesvědčí, no. Dobrali jsme pěkný témata a vypadáme z toho jako pěkný vývrhelové.
1: Jo, ale za mě to bylo dobrý, tyjo, fajn díl.
0: Já jsem si tak užil, sice jsme dneska necestovali někam jako za destinací nebo za nějakým místem, cestovali jsme za barvou.
1: To Irsko jsme nakonec vynechali, no to.
0: Byli tam Cranberries, neříkej.
1: No, ale nebyli jsme tam, Víšek.
0: No, fyzicky ne, tak třeba na přes rok, přátelé, třeba si příští rok, pokud Bůh dá, můžeme zpříjemnit den svatého Patrika právě cestou do Irska.
1: A vy můžete čekat reportáž přímo z místa konání.
0: Jakože tam budeme repovat, jo.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak to je přesně ta reportáž z Rádia B.
1: <Yeah.
0: jo. laughs> To jsou
1: ne, asi.
0: MC7 borci na druhou. To jsme přesně my dva. No a... Asi já nezbývá, než už to prostě odtleskat, klapka, klapla.
1: Jo, díky, že jste poslouchali až sem a my se slyšíme v dalším díle pořadu Země koule. Kam to bude, to vám neřekneme.
0: A kdy to bude, to vám taky neřekneme. Za mě taky velký díky. Tohle byl Cvrkoslav Zelený, DJ Lobo.
1: No a pořad Země koule na Rádiu Bčko.
0: Tentokrát v zeleném směru a zeleném svetru.
1: A zeleném údolí.
0: Takže už poslední písnička, jmenuje se Fuck You.
1: A mají na svědomí CeeLo Green, což je takovej malý človíček.
0: Tedy opět zelená. No a jestli stihneme, tak je tam mixovaný Green Day od Meta Weaselbastera, naše oblíbence.
1: Je to tak. Mějte se fajn a zase příště.
0: Čego, čego a hele zdar.
1: Čau.

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Zeměkoule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: Anebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: Zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tématikou, to zní trošku divně, ale no, uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Rákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapredí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomalučku, polehučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Zeměkoule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož vítajte.
0: Dneska to je díl o zelené barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatýho Patrika, to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Jirska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už...
1: V reklamě na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na svatý Patrika.
1: Ale jinak to mám tady, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený čtvrtek velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Chodvačka, když jako už nechodím, dám přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma a říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Jsi dopad asi, co?
1: Jsi, to bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrychtoval, no a zapol jsem do peří.
0: No, taky se odpátuji do noc, ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: Letos jedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomláskama. Štěpáne, Štěpáne, jedeme, nebo.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak
1: dopadne. Taky a samozřejmě v tom nenechám smáhu, ne? No a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba, zelený čtvrtek jsme mívali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. Jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl sáčku. A jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí, tak jsme vždycky chodili huli, třeba ve čtvrtek před velkou přestávkou, říkali jsme tomu zelený čtvrtek. Třeba půl roku jsme to táhli, no a pak jsme zpívali nebo koukali.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

music just turns me on.

teď se držte. Je tu warm-up na Bčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Připrav se na večer s pořadem Warm Up na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

teď se držte. Je tu warm-up na Bčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Teď se držte. Je tu warm-up na Bčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.

0: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Jedenáct hodin na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

čerstvá krev houseové scény, producent Liam Martin, známý jako Ofaya, vydává track, který ho dostal na výsluní houseových hitparád. Tohle je klasická klubovka s názvem Soldier. Právě teď na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

most.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Jedna hodina na Rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi.